0: z vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.
1: Našla si ma múza.

že som James Dean. Tak to mi posielaš po čete, tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

snáď. Vždy víš, šťastí je krásná věc. Šťastí je tak krásná, že bych to vlád věc. Ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na bolek a taky porcelán. Cibulka má tapety parmazán.

0: nik ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.